Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž. Ke.

Radio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, pojďme na novinky s technologií. Jedna z nenápadných, ale důležitých součástí elektromobilu by se mohla výrazně zmenšit. Evropský výzkumný projekt vyvíjí palubní nabíječku s výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůhví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Baromku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusu městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš, Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Pojďme se podívat na počasí pro Zlínský kraj. Odpoledne bude převážně oblačno, místy s deštěm a přeháňkami. Ojediněle se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů. Večer bude oblačnost i srážek postupně ubývat. Ať už vás dnes čeká cokoliv, užijte si příjemné pondělí.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barunku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš. Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Pozor na omezení na silnici 1.49 mezi Zlínem a Lípou. Ze Zlína směrem na Lípu probíhá úklid krajnice a čištění vozovky. Odstavný pruh je uzavřený v obou směrech a na místě se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Práce jsou krátkodobé a pohyblivé, takže řidiči by měli být v tomto úseku opatrní.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mira.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Give me a second eye.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: Info Express.

0: Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uherskohradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Kroměříž.
1: Ladit Radio Kroměříž, pojďme na novinky s technologií. Jedna z nenápadných, ale důležitých součástí elektromobilu by se mohla výrazně zmenšit. Evropský výzkumný projekt vyvíjí palubní nabíječku s výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůh ví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
3: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barumku a slaví největší úspěch kariéry.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkových

0: Kubíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
1: Uherskohradišťsko.
0: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
1: Zlínsko.
0: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš. Adam Březík je druhý.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. It's crazy when

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirák.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Lehni na kolena, naposled něco si přej. Jeden veselý a druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená naší jazyk.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Posloucháte megahity 80. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barumku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusu městské hromadné dopravy. Výjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš, Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl, zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník

0: prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: monstraku.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Baromku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusu městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš. Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, pojďme na novinky s technologií. Jedna z nenápadných, ale důležitých součástí elektromobilu by se mohla výrazně zmenšit. Evropský výzkumný projekt vyvíjí palubní nabíječku s výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůh ví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Psyndle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl, zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uherskohradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km.

0: kilometrů a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
0: Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
2: Zdravím všechny, kdož poslouchají rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Peťa Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je Libor Plšek, frontman kapely LP. Všichni ho znají z dob dřívějších, ještě přednedávnem zpíval v kapele Reflexy. Takže Libore, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání.
3: Ahoj, tak já bych rád pozdravil posluchače Rádia Kroměříž a jsem moc rád, že mě Lupo pozval do tohoto skvělého pořadu, protože budeme se tady bavit o minulosti i současnosti muziky a já muziku dělám teda už hodně dlouho, tak si myslím, že bude o čem mluvit.
2: Libore, mluvit budeme, protože máme na to hodinu a pustíme hned první věc, kterou si pro posluchače rokového žvance vybral.
3: Tak já jsem vybral pro mě takovou klasiku, protože to je kapela, která mě vlastně přivedla k tomuhle všemu, jako co dělám, co se týká muziky, a je to kapela Iron Maiden. A vybral jsem písničku A Still Years, která pochází z alba Somewhere in Time, což je vlastně přesně doba, kdy já jsem tu skupinu svým způsobem objevil. Tudíž pojďme na to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak jo, dohrál je Iron Maiden. Já jsem v podstatě vybral záměrně tuhletu písničku nebo tuhletu kapelu, protože je to taková moje srdcová záležitost. Konkrétně, když jsem poprvé slyšel hlas Bruce Dickinsona, tak mi bylo asi 10-11 let a všechno jsem přestal dělat, nějak jsem se zasekl a říkám, co to je, jako, a byl jsem z toho takový úplně připadlý a vlastně od té doby toho člověka mám strašně rád a pokaždé, když tu přijde a mám možnost se na něho jít mrknout, tak se jdu mrknout, protože to ve mně rezonuje samozřejmě do dneška. Člověk má s tím spjaté spoustu dalších věcí a já jsem se vlastně muzice dostal někdy v těch 85-6 let, myslím, že to byl 85. rok a tehdy pod vlivem svého staršího bratra jsem začal hrát na kytaru. To byla doba takových těch guitar heroes, takzvaných kytarových hrdinů, jako byl Stevie Ray, Joe Satriani a spol. A já jsem seděl, si vzpomínám, jedny prázdniny, každý den si natočil budík, od 8 do 3 jsem seděl s kytarou a učil jsem se ty běhy, protože jsem měl za to, kdo hraje nejrychleji, nejlepší kytarista na světě. A později člověk pochopí, že tomu tak není, ale to je jedno, tehdy jsem tomu věřil a prostě mě to strašně bavilo. A já plně přijdu, my jsme vlastně si tehdy založili někdy, myslím, že 92 to bylo, kapelu na Valašsku, která se jmenovala Eclipse, a my jsme právě poslouchali tuhletu muziku. Takže jsme hráli Ingvild Malmsteen, Steve Aoki, Queensrÿche, prostě tyhle ty party Dream Theater. No a my jsme prostě s ním přišli na zábavu, jo. A teď jsme si říkali, ti lidi prostě se z toho úplně jako sesypou, jak taková bomba, protože jezdili ty kapely, v podstatě tehdy vlastně už i Reflexy a tak dále, který hráli takový ty klasický big beatový věci, a my jsme přišli v podstatě nejznámější písně, co jsme měli v repertoáru, byl, řekl bych, Runaway od Bon Jovi, což byla taková povinná písně, kterou hráli všichni teda. A Alice Cooper, Hey Stupid, No Poison jsme hráli teda. No a my jsme tady začali hrát ty písničky, do kterých se jmenovala, ti lidi stále hleděli a nevěděli, o co go, že? Takže jsme pochopili, že ta zábava je teda o ničem jiným, ale tak člověk na to přijde časem. Takže tohle byl můj takový start. Já jsem po dvou letech vlastně přišel potom do Reflexu, kde jsem šel hrát, protože tam hrál i můj bratr. Já jsem tehdy tam nastoupil na baskytaru, ačkoliv se ani v životě nehrál. Říkám si, tak má to 4 struny, což je o demi než kytara, tak říkám, jo, tak proč ne? No. Jsem se chtěl živit muzikou, jako tehdy strašně. To je každý sen, teda každý muzikant měl tenhle sen, já. Tudíž jsem tam šel s tím, že to nebyl úplně můj šálek kávy, bylo takové komerční na mě v té době, jak se to vyhraňovalo, teda ti ortodoxní rockeři a tak dále. Ale vzal jsem to kvůli tomu, že jsem měl tu vizi, že se bude jezdit hrát a já jsem chtěl prostě vystupovat před lidmi.
3: Ten krok a rozhodnutí, že nastoupíš na tu správnou loď s názvem Reflexy, která tě dovezla až do toho velkého showbiznisu a hraješ pro lidi dál, to rozhodnutí bylo určitě správné, ale posuňme se zase o kousek dál a pusme si další písničku, kterou si vybral.
2: Tak druhá ukázka bude, proč já chci ukázat, kam jste si posunovali hudebně, a tahle kapela byla takový hodně progresivní záležitost té doby, co přišla, a uchvatilo to spoustu muzikantů i mě, tudíž pouštím Dream Theater a píseň Another Day.

0: celosvětově uznávaná jako jedna z nejlepších kapel Dream Theater právě dohrála. Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a pustíme se do další písničky, kterou můj dnešní host Libor Plšek vybral a okomentuje. Tak Libore, pojďme do toho dalšího kousku.
1: Muzika je v podstatě úžasná v tom, že člověk v daný moment změní úplně pohled na věc, vystřízlivý. Mně se to stalo, protože já jsem byl vlastně takový velký fanoušek heavy metalu, jakože Iron Maiden, Metallica prostě pro mě byly jako zásadní kapely v té době a vzpomínám, jak jsem byl vlastně na tyto kapely, to byly moje dva první koncerty a jak jsem byl na Metalice v Brně, kde bylo prostě 50 000 lidí tehda na Bobby a já jsem to byl strašně zklamaný, prostě já nevím proč, já jsem tam seděl normálně a tak jak jsem tu kapelu miloval, tak z ničeho nic jsem tam seděl a neviděl jsem, prostě jsem to nechápal, mě to prostě, ten koncert mě strašně zklamala. Možná to měl souvislost s tím, že jsem pak jel nečekaně úplně na koncert, jeden kámoš přijel a říkal, ty, já jedu dneska do Ostravy na koncert Stinga, jo, nechceš jít, taky se mrknul, já říkám, ty, Sting, vlastně jsem od něho znal, myslím, že Russian tehda hrávali v rádiu nebo nějakou takovou pecku a říkám, víš co, říkám, tak nemám co dělat, tak se pojedu mrknout. Já jsem ti tam přijel normálně. Ta kapela nastoupila, začala hrát a já jsem seděl a já jsem to nechápal v ten moment, jo, a ty souvislosti mi došly až později, ale já říkám, tak tohle je v podstatě, tohle je to, co kráčí, tohle je ta první liga, protože jako musím říct, že oproti mým zmiňovaným idolům, jako to hrál jako úplně, to hrál jak prase, úplně z partesu, já jsem seděl zařezaný v té sedačce, já říkám, tyjo, to není možné, jako byl jsem z toho úplně konsternován, úplně šokován, prostě mě to fakt úplně odzbrojilo, ačkoliv jsem ten typ muziky v té době vůbec neposlouchal, tak tohle mě prostě tak uhranulo, jako že ten Sting, jako to byla taková pecká bomba, prostě po všech stránkách, že jsem od té doby změnil prostě pohled na tu muziku, řadím muziku, akorát pro mě dobrá, jako špatná, neberu ji vůbec stylově, jak to spoustu lidí rozlišovalo. A dřív to tak bylo, to sám víš, byl prostě metal, bylo disco a tak dále, ale musím říct, že ten Sting je člověk, který mi zásadně otevřel oči v muzice a za což mu z mého pohledu patří velký dík, takže další pecka bude od Stinga, který je zrovna tehda turné k albu Mercury Falling.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: No a teď v podstatě bych plynule přešel k mojí kariéře. Teď jsme si pouštěli v podstatě věci, které mě ovlivnily, a teď už vstoupím do svého života, protože v roce 95 jsem nastoupil, jak jsem tu uvedl už v předcházícím vstupu, do kapely Reflexy, což znamenalo, že jsem začal každý víkend jezdit hrát, pátky, soboty, ty to Lupo znáš velmi dobře.
3: Jo, to znám opravdu dobře, no, 40 let už se podepsalo a mám toho někdy opravdu plný zuby, ale ty jsi mladší a máš ještě všechno před sebou.
2: Já dělal jsem to vlastně 29 let nepřetržitě, než to řeknu, teda výjima covidu, abych to upřesnil. Naučil jsem se spoustu, jako tím cestováním, zase jsme se dostali i k velkému vydavatelství, tehda k BMG, někdy v 99. roku, a člověk poznal spoustu lidí, projezdil spoustu lidí a mám z tohoto období spoustu zkušeností a spoustu zážitků. Kdybych to měl všechno tady odpovídat, publikovat, tak by to bylo asi na půl roku, že bych tady seděl, ten čas nemáme ani ty, ani já. Tudíž pojďme si pustit další věc a vyberu něco netradičního, nechci tady pouštět takové ty zásadní fláky té skupiny, ale chci pustit něco, co mám rád jako, a co ta skupina vlastně nikdy nehrála, a teď já to hraji vlastně s novou kapelou LP, tuhle tu písničku, protože mám strašně rád, jmenuji se Život je krásný.

0: Život je krásný, i když člověk stárne, ale je to opravdu povedený kousek, který se vám povedl v Reflexích. A jestli ho hraješ, tak opravdu na LP Zandu a rád si to poslechnu v živém provedení.
1: My se tady bavíme o muzice a já musím říct, že já osobně jsem typ člověka, který se rád posouvá a vyvíjí někam jinam, rád poznávám nové věci a tudíž, ačkoliv jsem tu na začátku mluvil o Iron Maiden, že to je moje srdeční záležitost, tak dneska tu kapelu úplně neposlouchám, jakože bych si pouštěl, protože je spousta nové muziky, spousta nových lidí, kteří přicházejí s novým přístupem, s novými zvuky a myslím si, že jedna taková zásadní kapela, která vstoupila na scénu, je kapela Linkin Park. Já mám strašně na tuhle tu kapelu, protože začali to dělat trošku jinak, začali kombinovat i ty elektronické prvky a mně se to prostě strašně líbilo, strašně mi to ovlivnilo a teď bych chtěl na základě toho pustit další písničku, nebo chtěl bych, aby další písnička, která zazní, byla právě od této kapely a je to Linkin Park, What I Have Done.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Než pustíme další písničku, tak bych chtěl, Libore, taky popíchl, jako každého hosta, kterého tady mám, se snažím popíchnout, aby dali nějaký ten sranda příběh, nějakou veselou příhodu ze života muzikantu. Cítím se kolikrát trapně, že tady furt někoho otravuju, ale lidi si o to píší a... A i mě to hodně zajímá, jako já mám rád tu recesi, srandu a myslím, že to k životu muzikantů určitě patří, tak zkus nějakou tu veselou příhodu vytáhnout z rukávu.
2: Tak dostáváme se k nějakým příběhům z hudebního života a to jsme tady probírali, že bychom mohli něco zveřejnit. Já si vzpomínám na několik samozřejmě, co jsou publikovatelné, tak v období v podstatě v těch 90. letech, jak se dělali ty show třeba na pódium, jo, jak se hodně se běhalo, pohybovka, rozumíš, a my jsme hráli. Si na to vzpomínám, to byl Ostrov nad Slavou, což je Žďár nad Slezavou okolí a já v rámci pohybovky jsem běžel po pódium a tam byla tma, jakože na hraně toho pódia si to nevšiml, že už tam jsou schody a najednou jsem zmizel, jo? To je takový ten pocit, že hraješ, teď běžíš, teď už tam nic není, takže kotrmat se i s baskytarou a teď chvilku ty dvě sekundy tam ležíš a přemýšlíš, a jak se vlastně budeš tvářit, když ležíš na to pódium zpátky, jo? Takže já jsem si nějak zbrchal a říkám, tyjo, takže bylo si, že děláš jako, že nic prostě.
1: To se myslím stalo hodně kapelám, protože i u nás, nevím, jestli to byl Motus nebo Motous tehdy, náš basák také řádil a myslím, že to bylo na Grádě v Hulíně, člověče, starý pódium, to byla nějaká písnička Tempo 180, samozřejmě se ztratil i s kouskem pódia a on nikde, no zkrátka, show jak má být. Mám ještě jeden příběh, to ale až po písničce a myslím, že to zrovna bylo zase z toho Gráda, protože tam ta konstelace hvězd vždycky zařídila nějakou pikantnost a tohle, ten druhý příběh bude opravdu pikantní.
2: Takže těhle historiky, nebo jedenkrát jsme si vzpomínám, jsme zamčili klávesáka úplně jakože neumyslně na záchodě v šatně a šli jsme hrát, řekli jsme, on přijde v podstatě a teď hrajeme první písničku klávesák, mě druhou písničku, no a říkám, tyjo, kde on je, jako no. Pak jsme si uvědomili, že zamčený, jakože no, takže jsme vzali klíč, poslali jsme někoho z davu, ať jde vyzvednu našeho klávesáka. Jo, tak těch historik je hodně i co se týká žen, ale to bych tady nepublikoval, protože jsem všechny zapomněl a chtěl bych tady jednu ženu pustit, protože ji mám strašně rád, byl jsem na její koncertě a je to Pink a píseň Sober.

0: Tak rád bych teda ještě dořekl ten jeden pikantní příběh, na který nikdy nezapomenu. A to byla opravdu taková ta davová psychóza, protože já rád štengruju baby, aby vyhodili kozy ven, nebo tak zkrátka si dělám prdel, a ono to tehdy vyšlo tak, že se to tam začalo pomalu všechno svlíkat a bylo to takové uvolněné. Borec samozřejmě vběhl do toho rybníku, který byl studený, a pak vyskočil na pódium a stáhl bermudy. Samozřejmě je tam nic, protože mu byla zima. Takže to bylo takové to pikantnější a opravdu trošku uvolněná atmosféra jedné rockové bitbitové zábavy v Hulíně. Ale pojďme se posunout zase kousek dál a pojďme o tobě trošku, co chystáš pro své fanoušky. Už to není žádné tajemství, že máš svoji kapelu LP a stáhl jsi tam opravdu výborné muzikanty. Stojí to za to? Zkus teda povykládat něco o tom tvém novém projektu LP. Mě to hodně zajímá a fanoušky a posluchače Rádia Kroměříž určitě také.
1: Čas běží a my jsme doběhli do současnosti, tudíž já bych rád představil svou současnost, protože jak jsem možná jsem to tady říkal, úplně si to neuvědomuji, ale vlastně jsem odešel z kapely Reflexy v loni, a protože se přiznám upřímně, to zábavové hraní, a víš to sám, je takový drill prostě, a člověk vlastně přemýšlí jako proč, co, jak, jo, a já jsem člověk, který má rád výzvy a změny a nějaké vize, tudíž jsem se rozhodl, že už na téhle cestě nechci pokračovat, že to chci dělat jinak, tu muziku, respektive, že chci jezdit ty festivalové akce, kde se hraje hodinu, kde se ten scénář prostě vystaví nějakým způsobem a nesevrat se na to pódium třikrát, čtyřikrát, ale já to nějak nezatracuji, jo. V podstatě každý to chce dělat nějak, jo, a nikdo to vidí tak, nikdo onak, a já jsem v podstatě člověk, který to jako vidí, proč se vyvíjí, tak to chtěl vidět zase jinak, a proto jsem vlastně se s klukama domluvil, že já takhle pokračovat dál nechci. Rozešli jsme se úplně v přátelském duchu. Myslím si, že jsme do dneška kamarádi, nebo myslím, že jsme do dneška kamarádi, to zní tak jako, že si já něco myslím. A oni chtějí být ta kapela, která hraje ty zábavy, já ne, to byl ten zásadní prostě rozdíl. Jo. Takže já jsem si dal na vlastní cestu, mám svoji vlastní kapelu, de facto začínám, jo, ale nejsem v podstatě jako, že začáteční, ale začínám, jo? Takže si to dělám všechno po svým, mám skvělou kapelu, mám z toho strašnou radost, prostě vnitřně se to ve mně jako rozkvetlo jaro a cítím se úžasně a mám nějakou ambici a v muzice nejde predikovat, protože muzika je obor, který prostě je nečitelný jako dopředu, ale možná o to je to krásnější, takže já bych vám chtěl představit právě tu svoji kapelu a náš první aktuální single, který momentálně spatřil světlo světa, takže kapela LP a píseň Chci.
2: Půjdeme tam, kde nás nikdo nezná, já budu tvoje nebe, budeš moje hvězda, mluvíme tiše, takže to není slyšet, že věci dneska jiný jsou, to není náhodou. Chci se tě dotknout, chci se tě chytit, když budem padat, když budem svítit, kouzla a víra nic nezabírá.

jsem vždycky tam, kde tvoje světla svítí. Myšlenky protékají, jak voda ze všech sítí. Není to slyšet, jenom ty to cítíš. Tak všechny věci jiný jsou, to není náhodou. Chci se tě dotknout, chci se tě chytit, když budem padat, když budem.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Posloucháte reprízu pořadu.
1: No, víceméně musím pochválit tento tvůj počin, písničky Chci, protože je to opravdu, má to svůj pocit, je to krásně provedené, naaranžované a vím, že jsi to dělal u Ondry Filáka, já tam teď natáčím jednu ze svých písniček a myslím, že nezůstane u jedné písničky, protože Ondra Filák je opravdu výborný muzikant, který okamžitě pochopí z písničky, jakou má mít atmosféru, pocit a tak dále. Já když jsem tam natáčel, tak to přesně chytil to tak zapače si, jak jsem si představoval, takže spolupráce s ním bombastická a tady u té tvé písničky Chci opravdu pochopil všechno, co to má mít. Ovšem, my jsme tady od toho, abys tady jako host mluvil co nejvíce ty, takže pojďme do dalšího kousku a zkus to nějak okomentovat.
2: Pokračujeme v povídání o muzice a já bych chtěl přidat letošní takový zážitek, protože já jsem vlastně letos prožil hudební sezonu trošku jako fanoušek, což je po letech jako velká změna. Jezdil jsem po festivalech a díval se na toho z druhé strany a všímal si v podstatě, jak to kdo dělá, jo, a jak to vlastně všechno funguje z toho pohledu fanouška. Jo. Já musím říct, že to je fakt jiný, no. Jako, že člověk vnímá to pódium nějak a vnímá ty lidi. Co mě na tom zarazilo, jako, což je takový za mě trošku nemilý trend jako současnosti, já nebudu jmenovat konkrétně, ale že jsem měl pocit u velké části kapel, že ty vystoupení dneska jí fakt odehrát. Jo. Že mi tam chybí prostě ta energie, jo. Energie v podstatě to nadšení, že člověk vidí, že se dneska berou dvojáky, trojáky, jo. Já to chápu z toho ekonomického pohledu, ale trošku mi to, jakože přiznám v roli toho fanouška, jakože vadilo. Jo. A trošku bylo mi to až, přiznám se, až líto, jo, že to stojí jakože hodně peněz, jako dneska ty akce, a že pak člověk přijede a vidí tam, že ten muzikant už je unavený a jasně, že je, protože hraje v plus 40 jako jednu akci někdy odpoledne a pak přijde večer a přijede na další akci a tam už prostě až chceš nebo nechceš, to je prostě poznat. Jo. Takže to je takový poznatek, který jsem si odnesl z toho, ale já bych chtěl tady dát i něco pozitivního, že jsem objel spoustu jakože velkých koncertů, světových kapel a musím říct, že kapela, která mě naživo fakt dostala a musím konstatovat, že to bylo perfektně odehrané, rozpívané, že mě to opravdu jakože nadchlo, tak je kapela Imagine Dragons, které jsem se byl mrknout, protože je to dneska poměrně taková světová kapela, kterou znám za celý svět a na kterou chodí celý svět, takže bych vřele doporučil na tohle svět podívat, jestli budete mít možnost a teď si pustíme další pecku právě od nich, kapela Imagine Dragons a píseň Believer.

0: Posloucháte rockový žvanec, tady Lupo a můj dnešní host Libor Plšek z kapely LP má dle mého názoru hodně moderní pohled na muziku, o což je dobře, protože mě to baví. Mě baví ten jeho výběr, opravdu i posluchači Rádia Kroměříž musí ocenit tohleto, že to je opravdu zajímavé, pokaždé něco jiného a dělá tu muziku trošku jinak než ostatní a to se mi na tom líbí právě.
1: Tak v předešlém vstupu jsem mluvil o pohledu fanouška na muziku a na kapely. Teď bych chtěl říct jedno téma, které mě zaujalo, protože v poslední době vzniklo spoustu hudebních dokumentů a spoustu lidí má takovou vždycky zvláštní představu o tom, jak se nahrávají písničky. Jo? Že přijde kapela, celé to nahraje, jako že na jeden tah zpívá se, ale ono vlastně, a já mířím tím třeba, já jsem v poslední době viděl dokument o Avicii, teda, což je v podstatě, nebo byl, protože on teda už je, jak se říká, na druhé straně, takový velmi mladý, talentovaný, nazveme ho DJem. Jo. Já jsem ho taky vnímal v té pozici, neviděl jsem, že to je tak šikovný kluk, který skládá na MacBooku, v podstatě aranžuje písničky. Takže když člověk v podstatě zahlídne do té, nebo když vejde do té muzikantské kuchyně, tak uvidí vlastně, jak ty písničky vznikají, což je takový fakt krásný proces, že to trvá třeba půl roku, rok, jo, a že zpěvy se naspívávají zvlášť, jo, nástroje nahrávají taky zvlášť, pocit, což lidi vůbec vlastně neví, jakože takhle nikdo to nikdy, jakože si myslel vždycky, že kapela zahraje a odejde ze studia. Takže já bych chtěl navázat, proč mluvím o tom Avicii, proč je další písnička, je od mý nový kapely LP a já jsem se rozhodl zařadit do repertoáru nějakou píseň, kterou bych sám nesložil, myslím tím pocitově, jako barevně, tak jsem si půjčil právě písničku od Aviciho, kterou jsem přetextoval jedním nosným tématem, protože já mám pocit, že jak muži tady pijí pivo, tak všechny ženy teď pijí prosecco. Nápoj, který rezonuje u nás zaplně lednici prostě, tak vždycky jsem začal chodit, co to je za plechovky, jsem na to hleděl a pak jsem zjistil, že to je prosecco. Tak mi napadlo jako věnovat tomuto tématu nebo tomuto nápoji písničku, tudíž, jak říkám, je to cover od Aviciho a v našem podání prosecco.
0: Doufám, že to u nás v rádiu nebudou brát jako reklamu, ale je to umělecké dílo a ty jsi tomu dal vlastně název prosecco, tak pojďme do tohoto kousku.

0: Jak říkám, po každé hodina má jenom 60 minut a to povídání s tebou je opravdu příjemné, ale blíží se ke svému závěru. To znamená, že tě budu trošku hodnotit. Byl se výborným hostem, výborným moderátorem. Já ti dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou, protože ani jinou známku tady nedávám, všichni jsou úžasní. Ale s tebou to povídání bylo opravdu příjemné a trošku mě obohatilo v pohledu na muziku, protože tvůj pohled na muziku je opravdu moderní, to jsem pochopil z toho vyprávění i z toho, co jsme tady pouštěli, a bylo to příjemné, za což opravdu tu jedničku s hvězdičkou si zasloužíš. Tak, Libore, moc krát ti děkuji, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance, že jsi obohatil pohled na muziku všech posluchačů Rokového žvance, posluchačů Rádia Kroměříž, a díky moc za to.
1: Tak jak říkal, každá hodina má 60 minut a my jsme dojeli do finále, tudíž nastává loučení. Já jsem rád, že jsem teda mohl být hostem Rokového žvance na Rádiu Kroměříž. Moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsem se osobně jakože dočkal momentu, kdy paradoxně, když tady nějaký uzavírá kruh, tak já jsem se dostal do bodu, kdy zase muziku v podstatě dělám proto, jak já říkám, z lásky, že opravdu jsem z té stejnou důvodu, ke které jsem jakože vstupoval do této branže, tak že jsem si mohl dovolit v podstatě po letech vstoupit zase do stejné řeky, jak se říká. Přeji vám všem, ať se vám podaří v životě to samý. Jo. Děláte všechno, co vás naplňuje, co vás baví, prostě, ať jste šťastní, protože to je vždycky to největší vítězství. Takže ještě jednou děkuji za pozvání, Lupo, děkuji Rádiu Kroměříž a na závěr dám takovou pecku, která možná tohle symbolizuje, jmenuje se Lásky plná.
0: Tahle písnička je ještě z dob Reflexu, kdy tam můj dnešní host Libor Pršek zpíval, což je vlastně přednedávnem. Je to krásné zakončení dnešního Rokového žvance, ale předtím, než ho zakončíme, ještě upozorním posluchače Rokového žvance, že mým dalším hostem v dalších dílech budou Pavel Březina z Olympiku a Luděk Struhař a Marcela Paul z Warning Vision, takže metalová frakce taky nastoupí. Všem přeju krásnou bezbolestnou noc pohlazenou měsíčním svitem a erotického vzrušení z poslední písničky Rokového žvance kapely Reflexy, Lásky plná, naslyšenou.

0: Vlada,
1: Mira,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Single X,
0: Tomáš Klus.
1: Jdeme na hrady.
0: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
2: Info Express, Rádia Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
2: Info Express, Rádia Kroměříž.
3: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bezdomova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
2: Uhersko-Hradišťko.
3: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
2: Zlínsko.
3: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
2: Rádio Kroměříž, regionální sport.
3: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 kilometrů a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
2: Nejvíce informací z našeho regionu.
4: Stručně, jasně a společně s vámi.
2: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického onemocnění. Objev je důležitý pro další výzkum a vývoj cílené léčby.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Měříš vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barumku a slaví největší úspěch kariéry.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
1: Uherskohradišťsko.
0: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
1: Zlínsko.
0: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš, Adam Březík je druhý.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: turn to dust all that I adore.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bezdomova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních

0: odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ojitel Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho staronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště, Staré město, Konovice na 88,2 FM.

0: Teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Baromku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusu městské hromadné dopravy. Výjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení.

0: Jeny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Edu Kozlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš. Adam Březík je druhý.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bez domova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl, zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.